0: Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Dobrej por.
2: Auwajs, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
5: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
8: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čokoláda Milka různé druhy za 22,90. Penny. I'm making my big debut.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
11: Tento týden Activia kefír v Bila klubu za 21,90 a šunka Marina za 19,90. Bila.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
4: Jedině od Chibo.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviscon Duo Effect.

0: služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Byla.

sladká, datle křehká, jak pergamen, vznítí se touha, co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova, hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá, krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herci, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když ústy...

je to jen volba, jestli tím projdem, nebo to raději vzdáme. Ty si má tajemná Indie, nový svět, co je v dáli. V sobě plamen máš, co umí hřát i všechno spálit. Je tvé sklání se pod sněhem, i my občas padnem k zemi.

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
1: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Dali jsme!
7: Oh. Trosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
15: Nejde elektřina.
14: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
16: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
17: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
16: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
18: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
17: Já vás biju ještě.
19: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
20: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
21: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
22: A vrátil se mroži!
23: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
21: Už bylo na čase.
23: Mrož dělá léto.
24: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
2: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
3: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
4: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
0: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
2: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
3: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
4: Bez.
3: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
5: Konečně léto. Slunko udí.
6: Příroda prudí.
7: A vrátili se mraží.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bon želaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
10: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
11: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
12: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
13: V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Centropol pořád drží ceny energií, to chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám, máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám, Centropol.
20: Tady jsme!
21: Oh. Trosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
22: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožík.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pěna Chilinou Rinz s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
7: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviscon Duo Effect.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Dobrej, jedno giga kombo s ranolkama.
5: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
4: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
6: Tati!
4: Neomezený tarify.
7: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Tady jsme!
13: Oh. Prosečník, který není spocený.
14: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
15: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Konečně léto. Slunko udí.
3: Příroda prudí.
4: A vrátili se draží!
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí. I'm making my big debut.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
8: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Panadol Duo poskytuje silnou úlevu od různých typů bolesti. Díky kombinaci dvou osvědčených léčivých látek, paracetamolu s ibuprofenem, uleví od bolesti rychle a až na 9 hodin. Dvojí síla v jedné tabletě. Panadol Duo.
2: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně.

0: Jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
1: Tati!
0: Neomezený tarify.
2: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
5: Já taky.
6: My taky.
7: Já taky.
4: Úsměv.
6: iPhone.
2: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
8: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
9: Jedině od Chibo.
10: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
11: Trosečník, který není spocený.
12: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
13: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: More, však spomoži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil. Šut!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

0: vou que vou, tô delícia.
1: Assim você mata, mas eu te pego.
0: Ai.

eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní.

0: abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
3: A vrátil se mroží.
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
10: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
11: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
10: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
12: Tati!
10: Neomezený tarify.
13: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Tady jsme!
3: Oh! Prosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
9: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.

0: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert. I'm making my big
2: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Konečně léto. Slunko udí.
5: Příroda prudí.
6: A vrátili se mraži.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
9: Prosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
3: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
4: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
5: Jedině od Chibo.
6: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
12: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
13: Já taky.
14: My taky.
15: Já taky.
12: Úsměv.
13: iPhone.
16: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.

0: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to, co je chutné a poctivé, bylo za ceny, které si...
1: Bez.
0: Ano, bez obav může dovolit každý. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej s aplikací za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
5: A vrátil se mrožek.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Dopřejte si více s XXL týdnem v Lidlu. Již od pondělí koupíte bonželaty zmrzlinu balení za 89,90. Kešu ořechy za 119,90. A gambrinu z desítku originál v multipeku za 94,90. Lidl. To se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
3: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
6: Jedině od Chibo.
7: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
8: Já taky.
9: My taky.
10: Já taky.
11: Úsměv.
12: iPhone.
13: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
14: Tady jsme!
15: Oh. Trosečník, který není spocený.
16: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
17: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
18: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
19: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
18: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
20: Tati!
18: Neomezený tarify.
21: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
23: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: Některé dny stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
0: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelinové šaty za 159,90. Pantofle cena s aplikací 79,90. A mušelinová blůza nebo šortky cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete pilo s camembert balení za 84,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 129,90. A Pilsner Urquell retro edici za 25,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
10: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
13: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
14: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou

0: nabíječkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage, nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: žijete naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělej to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maškova,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrana.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Chicken banana. Chicken banana.
7: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv.

0: Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
1: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
2: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Oplatka Orion různé druhy, jeden bod navíc. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
2: Tento týden hrozný bílé za 39,90 a mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90. Bila.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
7: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
8: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
9: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mercy čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
11: Hned tam jedu.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
14: Je to věc?
15: Jo, ale má svoji osobnost.
14: A uzvednu to?
15: To ne, ale není těžké to ovládat.
14: Máme to doma?
15: Ještě ne, ale už v září.
16: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
17: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Will you sing it with me? Here we go, ready?

0: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gulp se slevou třeba, stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Chicken banana. Chicken banana.
7: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: A navíc fakci, okurka salátová kus za 8,90. Penny.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Megle za 29,90 a Franz Josef Tuňák při koupi od 2 kusů za 39,90 za kus. Bila.
7: Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
13: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
15: Hned tam jedu.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
17: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mercy čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
18: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap Fermáto. A zachutná to. Fermáto, chutná to.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Přáli jste si neporazitelné léto?
1: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
2: A ve velké.
0: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert.
3: Jo! Napínavé finále je u konce.
4: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
5: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
4: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
6: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
4: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
5: Já vás biju ještě.
7: V Globusu nyní ochucený birel různé druhy za 18,90.

0: a majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 44,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
1: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
2: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
3: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
4: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
8: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
9: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
10: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
14: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
15: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
14: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
16: Tati!
14: Neomezený tarify.
17: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Intimní mycí pěna Chilinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
21: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
22: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
23: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj líst.

Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

0: dust all that I adored.
1: That's a horrible idea.
2: Yeah, right?

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
5: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky. Chicken banana.
6: Chicken banana. Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra s 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden Activia kefír v Billa klubu za 21,90 a šunka Marina za 19,90. Billa.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů.
4: Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
6: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
7: Jedině od Chibo.
8: Pojď, pojď, pojď!
9: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
10: Vždyť nemám.
11: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Bila.
14: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
15: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
16: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
17: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
16: Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
2: Hned tam jedu.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Globusu nyní káva Nescafé Gold za 177,90 nebo 44 kapsiček pro kočky Felix za 269,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme. Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení. Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you. Nádobí mě nezdrží.
1: So what?
0: Somat.
1: Kdo chce, ten si poleží.
2: So what?
1: Somat.
0: Party večer rozjedem.
1: S nádobím se nemažem. Somat to dá druhý den.
3: První pětikomorové kapsle na světě s extra účinkem proti nečistotám zaschlým až 72 hodin. Somat Excellence 5 v jednom. Vyzkoušejte nejlepší Somat.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
3: Bref má něco úplně nového.

0: Nový Brev Color Auto Active.
1: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. M-Bank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Toužíš po zdravě vypadající zářivé pleti? Inovované Garnier Serum s vitaminem C a niacinamidem pro viditelné rozjasnění pleti už za 3 dny. Garnier Serum pro pleť plnou život. Zkus i hydratační sorbet krem s nepopsatelnou 6x lehčí texturou. Od Garnier.
6: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
7: OK, všichni jdeme na to.
8: Pojďme mluvit o vlasech.
9: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
8: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
9: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
10: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
11: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorfin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
12: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
13: Trápilo mě svědění a pálení.
14: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
12: Dokonce i sex se stal bolestivým.
15: Vagisan zafungoval okamžitě.
12: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
16: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
20: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
21: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 Kč, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
22: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
23: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
24: A vrátili se mraži!
25: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
23: Už bylo na čase.
25: Mrož dělá léto.
26: Když vám pohyb a pocení způsobují nepříjemné podráždění, použijte Linola Protective Balm, který vytváří na pokožce jemný film, chránící proti tření a následné bolesti. Linola Protective Balm. Lehký balzám, silná ochrana. Vhodný také při sportu, k dostání v lékárnách. Díky, Lino.

Yo. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boys drsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, a já ti ukážu toho, kdo ho po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý

I gotta find my way back to summer paradise.

0: Přáli jste si neporazitelné léto?
1: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
2: A ve velké.
0: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert,

0: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
0: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
3: V Globusu nyní ochucený Birel různé druhy za 18,90 a majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 44,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
5: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
6: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
7: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Byla. To dobré začíná u nás.
8: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
9: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
10: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Osvěž si letos TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
18: Dobrej. 1 giga kombo s ranolkama.
19: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
18: Jo, jasně, tak 1 gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
20: Tati!
18: Neomezený tarify.
21: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
22: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
23: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
24: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy od...

0: 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

feet.

0: Přáli jste si neporazitelné léto?
1: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
2: A ve velké.
0: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8-pack. Albert.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: V Globusu nyní káva Nescafé Gold za 177,90 nebo 44 kapsiček pro kočky Felix za 269,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
6: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
7: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
8: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
10: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
11: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
12: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.

0: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
1: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
0: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
0: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Nakup tablety do myčky Jar na Alza.cz.
8: Pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
2: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
1: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
3: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
2: Já vás biju ještě.
4: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Let's rock that shit, Trump again. Yeah.
1: Yeah. Tohle bude legendární, kam. Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu. Yeah. Trump again, nadstávám. 1, 2, 3.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: je tady. Léto v Asko Nábytek startuje ve velkém stylu.
1: Asko Nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím.

0: Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
5: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelinové šaty za 159,90. Pantofle, cena s aplikací 79,90. A mušelinová blůza nebo šortky, cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete pilo s camembert balení za 84,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 129,90. A Pilsner Urquell retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Oh.
12: Oh. Oh, moment.
1: Oh, konečně.
13: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte?
15: Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici bez kosti za 99,90 nebo marinované vepřové medailonky za 84,90.
9: Albert stojí za to jíst lépe.

0: chutná dovolená.
1: Na našich zvířatech mi vždy záleželo. A když přišel Albert s tím, že chce dát zvířatům ještě lepší podmínky, říkal jsem si, to bude těžký. Ale spolu jsme to dali. Můžou jít ven, kdy chtějí, dostávají lepší krmení a žijou si vlastním tempem.
2: Už 8 let pomáháme českým farmám na cestě za lepším a každý rok přibývají další farmy. Hledejte značku Královské. Rozdíl poznáte sami. Albert.
3: Cípě na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
2: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
4: Tohle nejsou jen české produkty, tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
2: Ručně tvarovaný mistrovský chodský koláč z vláčného podmáslového těsta a s bohatou náplní za 49,90. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Špekáčky piripiri za 69,90 nebo masová klobása čipoláta za 54,90. Albert.
5: Létu, že breč, venku listopad, na tvý vlasy padá deš, nejde tě nemilovat.
6: Očko tě zve do kina.
7: Jsem byl prostě mladý a blbej.
8: Byl jsi debil.
9: Tábor musí zůstat v rodině.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
11: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
12: Bacha, kluci, je tu hygiena.
13: Kolikrát si děti koupou?
10: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
14: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
15: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
16: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty brďo.
18: Wow. Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Přáli jste si neporazitelné léto?
1: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
2: A ve velké.
0: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8-pack. Albert.
3: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
4: V Globusu nyní ochucený Birel různé druhy za 18,90 a majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 44,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
5: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
6: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
7: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
8: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.
9: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
10: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
11: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
2: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
6: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
7: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
6: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
8: Tati!
6: Neomezený tarify.
9: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
1: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava.
12: Jdeme na to!
11: Sleduj TikTok.cz.sk na NU.
13: Jo! Napínavé finále je u konce.
14: Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
15: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
14: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
16: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
14: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
15: Já vás biju ještě.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
18: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
20: Ty brďo.
21: Prosím.
19: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
19: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
4: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
5: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
6: Tento týden hrozný bílé za 39,90 a mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90.
5: Bila.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá.

0: a vítězství.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
2: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Byla.
3: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
4: Čerstvost je radost. Šťavnatá, voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná.
1: Tak čerstvé, že je radost grilovat.
2: Špalíček z vepřové pečeně za 79,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
5: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
6: V Globusu nyní káva Nescafé Gold za 177,90 nebo 44 kapsiček pro kočky Felix za 269,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
2: Tady je vaše zásilka.
3: Chlape, je to všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
3: Super, tak hezký den.
4: Vám taky!
0: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
7: Aha, jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Nakup letní vůně Ambipur na alza.cz.
10: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Byla.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá

0: Kuus FIFA World Cup Meal.
1: Roztočte na Slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a madeta mléko polotučné za 9,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
1: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
0: O co jde?
1: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
6: Tady je vaše zásilka.
7: Chlape, vy jste všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super, tak hezký den.
8: Vám taky.
9: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.
10: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: Pozvánka.
1: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
1: Pěkný prdelky.
2: Kolik jich máš?
1: 12.
2: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
1: Celkově super.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Abych do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou.

0: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mersi čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
4: Mini na Max. Bohemia Mini.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Dobrej por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
7: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
8: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
9: Já taky.
10: My taky.
11: Úsměv.
12: iPhone. Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život.
3: Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Pojď!
6: Jo? Head and Shoulders? Nevěděl jsem, že máš lupy.
7: Vždyť nemám.
8: Nový Head and Shoulders smívá lupy i mastnotu a dodává dvakrát více ochranných složek, aby předcházel návratu lupů. Head and Shoulders. Až 100% bez lupů.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bakárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Vikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrano.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji navíječku.
22: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
24: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
25: Ty brďo.
26: Wow.
25: Prosím.
24: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
26: Akorát ho chytit.
27: Zaujímavé.
24: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: we could have told.
1: Zadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
3: Nová Toyota RAV4.
2: A táta říká, že jednou bude moje.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
5: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
4: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mercy čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
5: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá výhoda.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
4: Já taky.
5: My taky.
6: Já taky.
3: Úsměv.
5: iPhone.
7: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bakárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dan,
6: Monika Tymková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Právě, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
12: Pojďte se podívat.
13: Dej do ní svoji nabíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
15: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
16: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
17: Ty brďo.
18: Wow.
19: Prosím.
16: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
20: Akorát ho chytit.
21: Zaujímavé.
16: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: More, však sponži, Mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šut!
1: More, more, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.
3: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo, kapky specializované na oční alergie. Ocutane, první pomoc pro vaše oči.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Byla.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajištění nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
6: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
13: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
12: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
17: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
18: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Nyní s Club Card, Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle za 119,90 se stírací kartou navíc. Tesco, počítejte s námi.
19: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
20: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebylo.

bránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

0: fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá

0: partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
1: Pěkný prdelky.
2: Kolik jich máš?
1: 12.
2: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
1: Celkově super.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Nikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Dej do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty prďo.
14: Wow.
15: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
16: Akorát ho chytit.
17: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutein Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutein Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutein. První pomoc pro vaše oči.

0: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba extra tichou mobilní klimatizaci Siguro nebo prostornou lednici s mrazákem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že nikdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
4: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mersi čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
5: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.

Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Čerstvé jako z Kauflandu.

díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
10: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
9: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
11: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
12: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Nakup letní vůně Ambipur na alza.cz.
14: Dobrej por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
15: Red Bull vám dává křídla.
16: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
17: Víte u nás v Naked Attraction.
18: Někdo říká, že je láska slepá.
19: Na mě to vidím.
20: Pěknou dlouhou předkošku.
19: Masakr.
18: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
19: Wow, pěkně.
18: Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Tenhle pohled miluji.
18: Každou neděli ve 22 hodin.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Chicken banana. Chicken banana.
7: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety výhodně s Penny. A navíc v akci? Paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Megle za 29,90 a Franz Josef Tuňák při koupi od dvou kusů za 39,90 za kus. Byla.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
7: Je to věc?
8: Jo, ale má svoji osobnost.
7: A uzvednu to?
8: To ne, ale není těžké to ovládat.
7: Máme to doma?
8: Ještě ne, ale už v září.
9: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
10: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mercy čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
12: Hned tam jedu.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
14: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
13: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
15: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
16: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
17: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermáto. Chutná to.
18: Přivítejte Adama Mišíka,
19: Moniku Bagárovou,
18: Jakuba,
19: Rybo,
18: Tomáše Zástěru,
19: Mikýř,
18: Tereza,
19: Maško,
18: René Dan,
19: Monika Timková,
18: Petr,
19: Švancara,
18: Martin,
19: Hrano.
20: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Nálikový látky až po samotným přelnu.
22: Správně, jsi šikulka.
23: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9.

Kalzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání.

0: Praza.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Chicken banana. Chicken banana.
8: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
11: Víte se jako lvi, jasný?
12: Jasný!
13: A navíc fakci, mozzarella bony za 12,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
2: Tento týden Activia Kefir v Billa klubu za 21,90 a šunka Marina za 19,90.
1: Billa.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
3: Jedině od Chibo.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život.
3: Učíme děti první pomoc.
4: Penny, kryjeme vám záda.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90. Byla.
9: Jo, tady je vaše zásilka.
10: Chlape, je se všude.
9: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
10: Super.
11: Dopřejte si krásu bez hranic s novým a menším fénem Dyson Supersonic Travel. Datart.
12: Očko tě zve do kina.
13: Jsem to prostě mladý a blbej.
14: Byl z debil.
15: Tábor musí zůstat v rodině.
16: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
17: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
18: Bacha, kluci, je tu hygiena.
19: Kolikrát si děti koupou?
16: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
20: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
15: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: Chicken banana. Chicken banana. Mimoni a Příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra s 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
2: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
3: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci zmrzlina Rios 200 ml kus za 9,90. Penny.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně.
8: Tento týden hrozný bílé za 39,90 a mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90.
7: Bila.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mersi čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
15: Jo, tady je vaše zásilka.
16: Chlape, jsi všude.
15: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
16: Super, tak hezký den.
17: Vám taky!
18: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u

0: ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Přáli jste si neporazitelné léto?
2: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
3: A ve velké.
1: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert.
4: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
5: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
6: Toto je Fermáto. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermáto. A zachutná to. Fermá to, chutná to.
7: Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
8: Pěkný prdelky.
7: Kolik jich máš?
8: 12.
7: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
8: Celkově super.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
10: Přivítejte Adama Mišíka,
11: Moniku Bagárovou,
10: Jakuba,
11: Rybo,
10: Tomáše Zástěru,
11: Mikýř,
10: Tereza,
11: Maško,
10: René Dan,
11: Monika Tymková,
10: Petr,
11: Švancara,
10: Martin,
11: Hrana.
12: Jsme přátelé?
13: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
14: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
15: Správně, jsi šikulka.
16: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
17: Pojďte se podívat.
18: Dej do ní svoji nabíječku.
19: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

0: gub se slevou třeba? Stavebnice Lego jako legendárního Dartha Vadera nebo trofej mistrovství světa ve fotbale. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Skamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. M-Bank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Chicken banana. Chicken banana. Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
8: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
9: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc Božkov originál půl litru za 129,90. Penny.

0: Dacia Duster s financováním 50% nyní a 50% za rok na Dacia Days.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Megle za 29,90 a Franz Josef Tuňák při koupi od dvou kusů za 39,90 za kus.
1: Bila.
3: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden lehké letní povlečení nyní za lepší ceny.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mersi čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
7: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Přáli jste si neporazitelné léto?
10: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
11: A ve velké.
9: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8-pack. Albert.
12: Je to věc?
13: Jo, ale má svoji osobnost.
12: A uzvednu to?
13: To ne, ale není těžké to ovládat.
12: Máme to doma?
13: Ještě ne, ale už v září.
14: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
16: Hned tam jedu.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
18: Očko ti doporučuje.
19: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
20: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
21: Ty brďo.
22: Wow. Prosím.
20: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
23: Akorát ho chytit.
24: Zaujímavé.
20: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90.
1: Bila.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
5: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
6: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
7: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
8: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší.

0: založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 14,90 meloun vodní kilo a Pilsner Urquell půl litru za 25,90. Tesco, počítejte s námi.
4: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
5: Fibromy? CleanSkin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. CleanSkin FibroControl. Zbavte se fibromů jednoduše.

0: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
1: O co jde?
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Očko tě zve do kina.
10: Jsem to prostě mladý a blbej.
11: Byl z debil.
12: Tábor musí zůstat v rodině.
13: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
14: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
15: Bacha, kluci, je to hygiena.
16: Kolikrát si děti koupou?
13: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
17: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
12: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
18: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
19: Ty prďo.
20: Wow.
21: Prosím.
18: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
22: Akorát ho chytit.
23: Zaujímavé.
18: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba IPL Epilator Brown, holicí strojek Gillette nebo sonický zubní kartáček Oral-B. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90.
4: Byla.
6: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
8: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.

0: plus FIFA World Cup Meal.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
5: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
6: Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
7: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 44,90 nektarinky kilo a Tesco cukr krystal za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
13: Třeba právě teď.
14: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
15: O co jde?
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Sberbanka. Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Jo, tady je vaše zásilka.
2: Chlape, je se všude.
1: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
2: Super.
3: Dopřejte si krásu bez hranic s novým a menším fénem Dyson Supersonic Travel. Datart.

0: Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
1: Pěkný prdelky.
2: Kolik jich máš?
1: 12.
2: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
1: Celkově super.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky, až posadnutím přilnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
3: Nech do ní svoji nabíječku.
4: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

too.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, plenky Huggies pro malá miminka i akční děti na objevování, hraní, ale i plavání. Ušetři se slevovými kódy na alzat.cz.
1: Kamarádili jsme se hned. Táta říká, že jsme obě k neutahání. Každý výlet je teď mnohem větší zábava. Užívám si každou cestu a nejradši mám, když se smějeme. A mamka, ta miluje, jak je bezpečná. A tak tichá, že někdy cestou usnu.
2: Nová Toyota RAV4.
1: A táta říká, že jednou bude moje.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Kaufland.
4: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
3: Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 99,90. Mersi čokoláda různé druhy za 26,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 109,90. Kaufland.
5: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: Vychutnejte si například hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90. Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
2: Express menu uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo s chutí do toho.

0: záchranná služba, tísňová link. Klikni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku. Zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Asistenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přáli jste si neporazitelné léto?
2: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
3: A ve velké.
1: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8-pack. Albert.
4: S výhodnými energiemi

0: Energy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Energy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Energy.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
6: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Očko tě zve do kina.
1: Jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je tu hygiena!
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
8: Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
9: Pěkný prdelky.
10: Kolik jich máš?
9: 12.
10: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
9: Celkově super.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
11: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba úspornou lednici značky Gorenje a využij výraznou 90% slevu na malý domácí spotřebič. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Häagen-Dazs za 99,90 a jihlavanka 1 kg za 219,90.
1: Byla.
3: Grants. Sehraný tým 198 srdcařů. Díky nim a zrání ve třech druzích dubových sudů je chuť whisky Grants bohatší. Na den otců 21. června darujte whisky Grants, protože s chutí je i život bohatší.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Kaufland.
5: Nepříjemný zápach v domácnosti? Airwick Active Fresh automatický osvěžovač vzduchu si s ním poradí. Nově s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Užívejte si vůně, které vydrží až 70 dní. Nádech, výdech, Airwick.

0: Plus FIFA World Cup Meal.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak

0: jako Allegro Days. Kdy nákupu za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
1: Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
2: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mě pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
3: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat. To musíte zažít.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
12: Hned tam jedu.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
14: Pěkný prdelky.
15: Kolik jich máš?
14: 12.
15: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
14: Celkově super.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
17: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
18: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90.

Albert. Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou

0: tučili.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
14: Roztočte na Slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoči štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
15: Mega výprodej je právě tady. Léto v ASKO nábytek startuje ve velkém stylu.
16: ASKO nábytek.
17: Žijeme to s vámi.
18: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá dešť, nejde tě nemilovat.
19: Očko tě zve do kina.
20: Jsem byl prostě mladý a blbej.
21: Byl jsi debil.
22: Tábor musí zůstat v rodině.
23: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
24: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
25: Bacha, kluci, je to hygiena.
26: Kolikrát si děti koupou?
23: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
27: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
22: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
28: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
29: Ty brďo.
30: Wow.
31: Prosím.
28: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
28: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Ciao.
1: Dokola.
0: Questo è ten spievato.
2: Però deve spiegare.

Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj zdrsný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co ti trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil.

0: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelínové šaty za 159,90. Pantofle cena s aplikací 79,90. A mušelínová blůza nebo šortky cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
2: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
3: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete pilo s camembert balení za 84,90. Špekáčky s goudou nebo chili za 129,90. A Pilsner Urquell retro edici za 25,90. Lidl. To se vyplatí.
4: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
5: Tohle nejsou jen české produkty. Tohle jsou české Albert produkty. Děláme vše, aby byly nejen české, ale i lepší. Aby zelenina byla nejen lokální, ale bez pesticidů. Abychom i malé dodavatele dostali na výsluní. Abychom řemeslo nejen udržovali, ale i vylepšovali. A aby to bylo za ceny, které si může dovolit každý.
6: Ručně tvarovaný mistrovský chodský koláč z vláčného podmáslového těsta a s bohatou náplní za 49,90. Albert.
7: Moment.
8: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
9: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
13: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alford za 599 Kč.
15: A skvělý nábytek.
16: Žijeme to s vámi.
17: Konečně léto. Slunko udí.
18: Příroda prudí.
19: A vrátili se draží.
20: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
17: Už bylo na čase.
20: Mrož dělá léto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Zážitky zajistí nový Samsung Galaxy A57 nyní za top cenu a s cashbackem.
7: Hned tam jedu.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova. Hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá. Krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herce, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když už

Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny. Přes plot koukali jsme, jak se holky koupou. Jedna by jednou mohla být mojí holkou. Stačila jen chvíle a my se do nich zbláznili.

0: Já nevím, co s tím. To máme asi turné bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto, a co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak svát na mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty vole, když jsi ten tur...
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Moment.
2: Oh, konečně.
3: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice kilo a Madeta mléko polotučné za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
8: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
9: Přáli jste si neporazitelné léto?
10: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
11: A ve velké.
9: Tento týden si přijďte pro velké XXL balení Actimel 12 kusů, velkou kilovou kávu Marilla nebo Pilsner Urquell 8 pack. Albert.
12: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
13: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
14: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
15: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
14: Už bylo na čase.
15: Mrož dělá léto.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: si výživou, mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Na čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu čili.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: V Albertu nám záleží na tom, abychom neplýtvali. Proto je tu nový katalog plný produktů, které šetří přírodu i vaši peněženku. Třeba pražma královská 100 gramů za 27,90 nebo krevety loupané za 159 korun. Albert.
11: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Očko ti doporučuje.
1: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, tedy Swims, Lord a také Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.

0: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Oh.
7: Oh.
6: Oh, moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
9: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
10: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
11: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
12: Namražený Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange. Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery. A když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
13: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a proskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
14: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko nábytek startuje ve velkém stylu.
16: Asko nábytek.
17: Žijeme to s vámi.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
22: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Dobrý, jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
7: Ty prď.
8: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
9: Akorát ho chytit.
10: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
11: Vzpomínáte? To byla doba.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.
1: To the max with it. Rex. I count six shots.

0: Truman?
1: O, konečne. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
3: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
7: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litru na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.

0: uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.

0: Sajos Oleo Intense. You intensified.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
5: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
6: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
7: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sinny Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sinny Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sinny Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
5: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
6: A skvělý nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
8: Intimní micípě na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati!
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
1: Pěkný prdelky.
2: Kolik jich máš?
1: 12.
2: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
1: Celkově super.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.

escort. Londýn, Miláno, Madrid, vila, moře a bílej písek. Mám to taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám

0: rodinný typ.
1: Yeah.
0: Asi jsem rodinný typ.
1: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty, si nech nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se o sebe navzájem. Zvedněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Cash před Amavru a bros před prachama, amen.

Kartik Forever.

ground.

0: Je to jen ručička. Malé gesto, které pomáhá rodinám zůstat spolu. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a podpořte stavbu druhého českého domu Ronalda McDonalda. Děkujeme.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: in kus FIFA World Cup meal.
1: Už byl na tobogánu?
2: Jasně, nejsem žádná bačkora.
3: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
4: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
9: Thanks. Please be back. Please be back. Henri, again.
10: Asi?
11: Sin valor ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelínků z FIFA.

0: World Cup Meal.
1: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
2: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
3: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.

0: Xpeng. Budoucnost AI Mobility.
1: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte akci 2+1 zdarma na deodoranty a antiperspiranty. Nebo kupte vlasovou péči Elsev za 79,90 a prací prostředky Ariel za nejcenu 369 korun. Nakupujte i v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevu v nejlepší energetické třídě vám dopřeje chladnička Bosch nyní s cashbackem.
4: Hned tam jedu.
3: Datart, opravdový elektrospecialista. Yes.

0: partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
1: Pěkný prdelky.
2: Kolik jich máš?
1: 12.
2: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
1: Celkově super.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Mikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Generace zmrdů chybí vzor, nikdo nedal šanci růst, nikdo nedal nám prostor, dávám do sebe boost, co měl předepsat doktor, dělám prachy, to je sport, protože nebyli motor.

Jsi s náma, jestli si projdi, tak zalez. Nech dělat mladý pár peněz, chceme to zlato, ne nerez. Trofeje na krku řetěz, jestli si projdi, tak zalez. Nech dělat mladý pár peněz, nikdy do železa.

0: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Oh.
10: Oh.
9: Oh, moment. Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
12: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.

0: Pani na skvrny.
1: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Dobré, 1 giga kombo s hranolkama.
3: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
2: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
4: Tati!
2: Neomezený tarify.
5: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Intimní mi cípě na Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělej to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Siniminis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Siniminis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Siniminis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
16: Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
17: Pěkný prdelky.
18: Kolik jich máš?
17: 12.
18: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
17: Celkově super.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
20: Přivítejte Adama Mišíka,
21: Moniku Bagárovou,
20: Jakuba,
21: Rybo,
20: Tomáše Zástěru,
21: Mikýř,
20: Tereza,
21: Maškova,
20: René Dan,
21: Monika Tymkova,
20: Petr,
21: Švancara,
20: Martin,
21: Hrana.
22: Jsme přátelé?
23: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
24: Nálikový látky až po samotným přelnu.
25: Správně, jsi šikulka.
26: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
29: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
30: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Walkie Lea.

0: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba laserový dálkoměr Bosch se slevou 10% jen za 956 korun. Allegro.
5: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
9: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
10: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
11: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelinové šaty za 159,90. Pantofle cena s aplikací 79,90. A mušelinová blůza nebo šortky cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Moment.
15: Oh, konečně.
16: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
18: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
19: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
21: A dělají to taky ostatní?
22: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
23: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
24: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun. A skvělý
25: nábytek. Žijeme to s vámi.
26: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
27: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Vítejte v televizním pořadu s nejnižším rozpočtem na kostýmy v Norsku, ale s nejdrsnějšími účastníky. Je to Naked Attraction. V době, kdy seznamování často znamená manévrovat mezi falešnými profily, se vyhněte nekonečnému chatování a ghostingu. Půjdeme rovnou k věci. Začínáme tam, kde dobré rande končí, tedy nazí. Zvedněte boxy!
2: To je krása. No tedy.
1: Se mnou ve studiu si člověk vybere partnera po zhlédnutí pěti nahých těl. Protože co se stane, když odstraníte všechny filtry a řídíte se jen svým pocitem? Naked Attraction. Dnešní drama se odehraje takto. Jedna osoba si vybere partnera z pěti mužů, kteří tu stojí. Pak se sama svlékne. A nakonec dva nazí lidé odejdou vstříc zapadajícímu slunci na rande. Snad se šťastným koncem. Takže, která dáma tu bude stát a vybírat? Já si musím pomoci jedním klišé. Jestli tohle není sakra ženská, tak už vážně nikdo. Tohle je Norma.
3: Jmenuji se Norma. Je mi 42 let a jsem socioložka. Přihlásila jsem se, protože si myslím, že tělo je něco krásného a přirozeného. A nic špatného. Chci o tom přesvědčit. Pocházím z Dominikánské republiky a z Belgie. Od roku 2004 žiju v Norsku a moc se mi to líbí. Jsem trochu jako tropická bouře. Všechny beru sebou a šířím štěstí všude, kam přijdu. Naprosto miluju přírodu. Je důležité být aktivní, a to jak po fyzické, tak po duševní stránce. Proto dělám spoustu aktivit. Příroda a nahota jdou přirozeně ruku v ruce. Člověk tak získá lepší spojení se svým tělem a cítí tu nádhernou svobodu. Mám ráda muže, kteří umí tančit. Když vidím, jak se hýbou, hodně to o nich vypovídá. Pokud mě chceš, musíš být energický. Pokud jsi trochu bláznivý a otevřený zkoušet nové věci, tak si pro mě ten pravý.
1: Normo, vítám tě.
3: Děkuju.
1: Vypadáš úžasně. Co teď zrovna v sobě cítíš?
3: Velmi pozitivní energii. Hned si připadám součástí všeho.
1: Jasně. Musíme udělat klukům v boxech malou ochutnávku. Poslouchejte. Mám tady Normu. Blogerku, fotomodelku, otužilkyni, také běhá maratony a hovoří šesti jazyky.
3: Hola, papis.
1: Kdy se nejvíc cítíš sama sebou? Kdy si říkáš, jo, tohle je Norma?
3: Tady a teď je to perfektní.
1: Jo, tady jsi ve svém živlu.
3: Ano, a jsem připravená.
1: No tak není už na co čekat. V těchto pěti boxech je pět nahých mužů. Uvidíme pět penisů.
3: Mám jisté zkušenosti s uspávači hadů. Tak se těším, že budu kouzlit. Uvidíme.
1: Kročit je.
3: Jo.
1: Připravená na spodní část.

0: hostitel?
1: Jo.
0: Takže 3, 2, 1. Otevřete boxy.
1: Mamma mia.
0: Tak teď bych ti opravdu chtěla číst myšlenky. Co se ti honí hlavou?
1: Připadám si jako královna v harému mužů.
0: Podíváme se blíž. Projdi se krajinou na háču. Mohli bychom začít třeba zeleným. Co tu vidíš?
1: Hezké nohy. Velká chodidla a ruce. To značí velkou osobnost, že?
0: Jak důležitý je pro tebe rozměr?
1: Myslím, že na něm záleží, ale nejvíc záleží, jak se používá. Protože mnozí mají velkého, ale prostě to s ním neumí. Zatímco mnozí s malým penisem si umí vyhrát a to je opravdu zábava.
0: Někdo bere sex jen jako penetraci, ale dá se toho dělat mnohem víc. Takže teď můžeme opustit představu, že nejdelší se dostane nejdál. Pokud jde o penis, 70% žen dává přednost tloušťce před délkou. Je to tím, jak je vagína tvarovaná. Mnoho nervů se nachází u vchodu. Čím silnější je penis, tím větší je tlak a sexuální potěšení. Tak popojedeme.
1: Pěkné nohy.
0: Hezké nohy, ano.
1: I z chlupky a to je sexy.
0: No, a to uprostřed, co myslíš?
1: Moc hezké. A podívej sem, vypadá to, že má, smí se říkat koule?
0: Tady? Tady můžeš říkat, co chceš.
1: Hodně jsem hrávala volejbal a squash.
0: To na ženy strach, když ženská řekne, pojďme na to, hodně jsem hrála squash.
1: Nejsem nijak nebezpečná.
0: Tak jdeme dál.
1: Mamma mia.
0: Viděla jsem, jak se křeníš.
1: Tetování. To je hodně sexy. Chlapské.
0: Ano. Nesmíš koukat pod to.
1: Omlouvám se. Nikdy jsem netrpělivá, ale počkám.
0: Je vidět to sebevědomí. Stojí pevně na zemi.
1: Věří si. Stojí pevně a stabilně.
0: Popojdem ke žlutému.
1: No, to je afro. Myslím, že nějaké ty chlupy jsou sexy. To je opravdu moc hezké.
0: Ty mluvíš 6 jazyky. Já znám penis jen v jednom jazyce. Ty umíš španělsky. Jak se mu tam říká?
1: Španělsky se to dá říct na 1000 způsobů. Například bych řekla vaginometre, což znamená vaginoměr.
0: Vaginoměr?
1: Ano.
0: A francouzsky?
1: C'est une belle bite.
0: Jako pěkný penis?
1: Přesně tak.
0: To se mi líbí, to jo. Tak pojďme k modrému.
1: Dobře.
0: No, silné nohy.
1: Skoro jako socha. Asi běhá nebo posiluje, asi je dost rychlý.
0: Dobře. A penis?
1: Moc hezký.
0: Jo, hezký.
1: Trochu se stydí, ale tady pozor. Může to být jako had, který najednou...
0: Trochu jako spící medvěd.
1: Přesně tak.
0: Dobrá.
1: Líbilo se mu to.
0: Jo, palce nahoru. Tak kamarádko, viděla jsi předek? Ale máme i zadní stranu. Můžete se v boxech otočit čelem vzad?
1: Olala. Mamma mia.
0: Fajn.
1: Magnifik.
0: Komu z nich bys dala cenu?

0: Asi fialovému. Ten je hodně pevný. A možná i žlutý. Teď mám nějaké informace a to hodně pomůže, to musím říct.
1: Poznamenávám si.
2: Děkuju.
1: Můžete se otočit zpátky.
0: Dobře.
1: Teď máme 5 nahých mužů a zůstanou 4. Tak si říkám, Normo, které 4 vezmeš dál?
0: Mamma mia. Takže fialového, zeleného, modrého a...
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Batman.
1: O, konečně.
2: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
4: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You intensified.
5: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 kilometrů. Celkový dojezd přes 1300 kilometrů. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie Superhybrid za cenu spalováku.
6: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
7: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
9: Kombinuje totiž sílu našich 5-micích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
10: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
15: Mega výprodej je právě tady. Léto v ASKO nábytek startuje ve velkém stylu.
16: ASKO nábytek.
17: Žijeme to s vámi.
18: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
19: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Přinesla jsem oplatky. No, jsou 2 a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.

0: vodou se spracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.

0: Xpeng. Budoucnost AI mobility.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
2: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis. Neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein. Tvoje oblíbené cereálie teď s přidaným proteinem.
3: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
4: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
3: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
5: Tati!
3: Neomezený tarify.
6: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: 18. Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
8: Pěkný prdelky.
9: Kolik jich máš?
8: 12.
9: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
8: Celkově super.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bagárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Tymková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrana.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Návykový látky až po samotným přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
7: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.

0: Mamma mia.
1: Okay.
0: Takže
1: lila?
0: Fialového,
1: grón,
0: zeleného,
1: bleu,
0: modrého a
1: rouge,
0: červeného. Takže žlutý na rande nejde. Ale my s muže ve žlutém boxu uvidíme i zbytek. Stačí box otevřít až nahoru. Prosím, otevřete box. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Normo, tohle je Henrik, 48-letý kulturní historik.
2: Ano, a také jsem běhal.
0: 10 bodů. Vypadáš jako milý chlap. Možná příště?
2: Třeba v úterý?
0: Ne, porušujete pravidla.
3: Tak pardon.
0: Henriku, moc děkuji za účast.
2: A já doufám, že budeš šťastná.
0: Děkuji a ráda jsem tě potkala. Sbohem.
2: To bylo trošku divné. Rande je jedna věc a být v televizi druhá. Navíc bez oblečení, to se nestane každý den. Nejvíc hřeje, když mi někdo skládá komplimenty za krásné oči. Mám pocit, že je vidět víc z osobnosti. Tělo je prostě tělo. Tak to je.
0: Dobře, Normo, to bylo první rozhodnutí. Jaké bylo dnešní první kolo? Pověz.
4: Těžké. Ale snažím se vést instinktem. Ale ano, jsem připravená jít dál. Jsem.
0: Chceš vidět horní části těla?
4: Moc.

0: Tři, dva, jedna, zvednout boxy. Koukej sem, teď vidím tetování.
1: Lítáš ze strany na stranu jako míček na ping-pong.
0: Koukám se tam. Moc hezké.
1: Můžeš se podívat blíž? Kde chceš začít?
0: Můžeme u těch tetování.
1: Tak fajn. Vidíme tady lvího krále?
0: Velmi kreativní tetování. To asi trvalo roky.
1: Na tom vpravo je i text.
0: Ať si o čtvrt míle nebo přes půl světa, budeš pořád se mnou.
1: To je moc hezké. Takové hluboké.
0: Je přemýšlivý. To je moc hezké. A je odvážný.
1: Půjdeme k fialovému?
0: Ano. Tady jsem si všimla prsou.
1: Hrudi?
0: Ano. Dost mohutná.
1: A taky trochu pruží.
0: A přijde mi, že má větší prsa než já, takže mu...
1: Ty mu trochu závidíš?
0: Ano, ano.
1: Vypadá jako silný chlap. Podívej na to břicho, jak je vyrýsované. Má spoustu svalů.
0: Je asi jistý a sebevědomý.
1: Půjdeme k zelenému?
0: Ano.
1: No tak pojďme. Čeho si nejdřív všimneš?
0: Batman. Možná je trochu hravý. Ukazuje, že je v něm kus dítěte, ale tak je sebevědomý a pevný. Což si myslím, že je dobrá rovnováha.
1: Co říkáš na bradavky?
0: Moc hezké. Do těch bych klidně kousala.
1: Viděla jsi na zeleném, co potřebuješ?
0: Ano.
1: Tak jdem k modrému?
0: Ano. Mamma mia. Podívej.
1: Ukazuje práci svalů.
0: Trénované tělo. A chlupy asi hezké na omak. To může taky být moc sexy.
1: Od pupku k lebit vede šipka. Co tomu říkáš?
0: To je moc hezké, protože člověk ví, kudy a kam.
1: Normo, viděli jsme všechny. Ale ti muži tu stojí bez hnutí. Ty ráda vidíš lidi v pohybu, že?
0: To je pravda.
1: Ano. Už jsi někdy nechala zatančit čtyři na háče?
0: Čtyři ještě ne, ale jednoho ano. Takže tancujem.
1: Připravit? Pusťte hudbu.
0: Bože můj. Arriba!
1: Hele, zelený. Modrý jde na to, červený, fialový taky. Koukej, jak zelený se snaží.
0: Olala!
1: Jsem ohromená.
0: Tak to byla legrace.
1: Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 2000 žen, styl tance odhaluje sexuální dovednosti. 80% z nich uvedlo, že existuje jasná souvislost mezi pohyby na tanečním parketu a v posteli. Shakira měla pravdu. Boky nelžou. Budeme pokračovat v ořezávání nahého stromu. Které tři barvy si přeješ?
0: Takže... červeného, modrého a fialového.
1: To znamená, že zelený na rande nejde. Ale my jeho tělo uvidíme celé. Zvednout box, prosím.
0: Ahoj, moc hezký.
1: Normo, tady je Björn Tore. Je mu 35 a pracuje v administrativě. Na tanečním parketu si ze sebe vydal všechno.
0: Ano, jsi moc dobrý tanečník.
2: Improvizace.
0: Velmi působivé.
2: Děkuji.
1: Je to zjevně chlap s humorem, ducha přítomný, je opravdu roztomilý. Ale musím říct, že ty vypadáš trochu zklamaně.
0: Pro mě je důležitá energie. Přijde mi, že je ti vedle mě dobře, nebo já nevím.
1: Ano.
0: Jsem zmatená.
1: Jo, jen to skrývá. Birne Tore, děkujeme.
2: Děkuji a hodně štěstí.
0: Děkuju, těšilo mě.
2: Když řekla, že mám úžasnou energii, bylo to krásné. To mi zvedlo sebevědomí. To, že mě chtěla kousat do bradavek, bylo dokonalé. To je takový můj bod G. Všem doporučuji účast v seznamce. Všem to doporučuji. Je to úžasná zkušenost.
1: Co je pro tebe důležité v obličeji?
0: Hodně důležitá je asi pusa. Ale samozřejmě pohled a oči. Oko je do duše okno.
1: Oči a pusa jsou pro tebe podstatné.
0: Ano.
1: Tak teď poprvé uvidí i oni tebe.
0: Užijte si, chlapi. Ženu jako já neuvidíte každý den.
1: Dobře. Otevřeme boxy až nahoru.

0: No tedy. Nemůžu si vzít všechny tři.
1: Nemůžeš. Ale jsou hezcí.
0: No tedy.
1: Poprvé tě vidím okouzlenou. Celou dobu jsi hodně klidná, ale teď děláš víc o.
0: A ten úsměv, bože můj.
1: A červený?
0: Taky hezký úsměv. No, není to snadné. Ty jsi jako papačito, jak se říká španělsky, trochu mafiánský styl, ale přitom moc milý. Je to vidět v očích. Velmi milý muž. Takže jak si mám pro boha vybrat? No jak?
1: Ráda se dívám, jak se na ně koukáš. Těla jsme viděli, ale abychom se dostali k charakteru, musíme štourat. Můžeš jim dát otázky. Fialový. Na co se ho chceš zeptat?
0: Dobře, Fialový. Za co jsi v životě nejvděčnější?
2: Za svou dceru je pro mě vším.
0: Krásné.
1: Teď červený. Na co se ho chceš zeptat?
0: Jakou roli má ve tvém životě láska a sex?
2: Záleží na okolnostech, ale nejlepší jsou dohromady.
1: Co ty na to?
0: Myslím, že pomáhá, když je obojí. Je to pak důvěrnější.
1: A pak modrý. Na co se ho chceš zeptat?
0: Tak pro tebe vymyslím něco ostřejšího. Na jakém nejzajímavějším místě ses kdy miloval?
2: Určitě na vrcholu hory.
1: Co myslíš? Výlet nahoru není špatný. A na jakém nejzajímavějším místě si měla sex ty?
0: Já mám ráda přírodu, takže na stromě. Nahoře.
1: Na vrcholku stromu?
0: No, bylo to trochu spontánní, neplánované, ale bylo to vzrušující.
1: No, já nevzpomínám, že bych někdy vůbec byla na stromě. Ale teď jsme došli k tomu, že ze tří nahých mužů před tebou zbudou dva, které dvě barvy postoupí. Uvidím, jak ti pracuje mozek. Tak ale musíš se rozhodnout.
0: No? Je to náročné. Takže červený a... Beru i... Asi modrého.
1: Modrý jde s tebou. Tak fialový na rande nejde.
0: Promiň.
1: Normo, tohle je Morten. Je mu 40. Pracuje jako řidič autobusu. Má rád dlouhé procházky, zapalování ohňů a v neposlední řadě se rád zasní. No, jak se cítíš, Normo? Máš před sebou úžasného chlapa.
0: Pořád jezdím autobusem, takže kdo ví?
1: Mortene, děkujeme za účast.
2: Také děkuji.
0: Díky.
2: Naschle, hodně štěstí. No, když mi řekla, že mám pěkné koule, no, takový kompliment mě vážně pobavil. Nicméně já jsem sám s nimi spokojený. Bylo zábavné se zúčastnit. Měl jsem možnost vidět své tělo jako něco, za co bych se zkrátka neměl stydět.
1: Normo, viděli jsme nahé muže. Je čas, aby ses svlékla i ty. Co mohou kluci čekat?
0: Prostě si to, kluci, vychutnejte. Tohle je žena šťastná ve svém vlastním těle. A na mém těle je to vidět. Myslím, že to pro ně bude hezký zážitek. A pro mě ostatně taky.
1: Tak na to se opravdu těším. Odhoď oděv a přijď, až budeš připravená.
0: Dobře.
1: Na základě jejího hodnocení pěti nahých těl, která i tančila, zbyly 41-leté Normě dva muži. automechanik Ole Christian, 33 let, a Ole Martin, prodavač, 29 let. Ale jen jeden z nich se dostane s Normou na rande. Ole Martine a Ole Christiane, vy dva jste prošli třemi výběry. Je na místě vám pogratulovat.
2: No, děkuji.
1: Ole Martine, jaký je to pocit?
2: Výjimečný.
1: Výjimečný?
2: Ano, byl jsem zvědavý, jak daleko dojdu.
1: Stojíš vedle Ole Christiana. A ty jsi už byl, přesně tady.
2: Ano, byl.
1: Je oblíbený u dam. Tak co si představuješ?
2: Těžko říct.
1: Že to dneska budeš ty?
2: Bude to jeden z nás.
1: A to s Normou. No teď ji uvidíte nahou.
2: No rozhodně se těšíme.
1: Jak moc se těšíte na škále od 1 do 10? No?
2: No, já bych řekl 10 z 10.
1: Ano, 10 z 10. A ty?
2: Vždycky je vzrušující vidět, co je pod tím.
1: No, asi bychom už neměli čekat. Chci vědět všechno. Tak asi řekneme, parket připraven. Normo, čekáme tě, pojď dál. No, pojď. Pojď se nám ukázat.

0: že to je hezké. A taky si nám zatančila. Asi ozdobená.
1: Wow.
2: Řekla jsem si, že budu tvůrčí. Ráda plavu a tohle je jako kapka vody. Pozvání na společné plavání v ledové vodě.
0: V ledové vodě. Palec nahoru, ne?
3: Ano.
0: Ne, pro Ole Kristiana to dobré není. Ale ty by ses přidal.
3: Já jsem ze severu.
0: Ale Martine, čeho si na normě všimneš jako první?
3: Má dobrou fyzičku, sám dost cvičím, takže to vidím. Má krásná ramena, viděl jsem i záda, má je hezká. No a také má krásný zadeček.
0: Hezký zadek. Vypadáš spokojeně.
3: To jsem.
0: A Ole Kristian o nic méně. Čeho jsi všiml ty?
3: Má krásné tělo. Takové přirozené, hezké proporce, krásný zadeček, nádherný úsměv.
2: Děkuju.
0: No, ale teď si musíš vybrat, Normo. Jak jsem dnes řekla, na rande může jít jen jeden z nich. Než se definitivně rozhodneš, řeknu ti více. Tady Ole Martinovi je 29, pracuje v obchodě. A překvapivě má strach ze zubařů. Nevypadáš jako člověk, který má strach ze zubařů.
3: V poslední době je to něco lepší.
0: A z čeho máš takový strach?
3: Viděli jste někdy tu jehlu?
0: No a pak je tu Ole Kristian, 33-letý automechanik a má moc rád hovězí.

0: Pokud vaří s láskou, dám si. Bez problémů.
1: No, teď si musíš vybrat, s kým jdeš na rande.
0: Je to tak vzrušující. Je to 50 na 50.
1: 50 na 50? Ale teď máš poslední vteřiny na rozmyšlení. A pak se musíš rozhodnout.

0: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
4: A vrátili se draží!
1: Léto je tu? A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
5: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
6: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
7: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
8: Moment.
9: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělej to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Slevová jízda je tady. Nyní v prodejnách a na e-shopu seženete parádní zahradní židli Alfort za 599 korun.
7: A skvělý nábytek.
8: Žijeme to s vámi.
9: Dobrý. 1 giga kombo s hranolkama.
10: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
9: Jo, jasně. Tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
11: Tati.
9: Neomezený tarify.
12: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
14: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
15: Zase šílíte z cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie Superhybrid DMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. 8letá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
16: Osmnáctka. Partnera bude hledat Valérie z Mostu, které už u nás jednou rande těsně uniklo.
17: Pěkný prdelky.
16: Kolik jich máš?
17: 12.
16: Je to pro Valérie takhle hezky upravený?
17: Celkově super.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko. Každou neděli ve 22 hodin.
18: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
19: No, teď si musíš vybrat, s kým jdeš na rande.
20: Je to tak vzrušující. Je to 50 na 50.
19: 50 na 50? Ale teď máš poslední vteřiny na rozmyšlení. A pak se musíš rozhodnout. Šeptáš si pro sebe, na rande jde Ole Christian. To znamená, Ole Martine, ty dnes na rande nejdeš. Máš dnes volno, můžeš vyběhnout do města.
21: Rozhodně díky, bylo to milé.
20: Ráda jsem tě poznala.
21: Já tebe, měj se.
20: Děkuju, ahoj.
21: Byla ohromně hezká a sexy. Škoda, že si mě na rande nevybrala. Bylo ohromně vzrušující se zúčastnit. Začal jsem se na věci dívat úplně jinak.
19: Jak se cítíš, Normo?
20: Příjemně. Nechala jsem se unášet, čekala, co bude dál. Je hezké se seznámit a sledovat, co bude.
19: A když se půjde koupat do ledové vody?
21: Tak budu stát a koukat.
19: Ona celý večer stála a koukala na tebe.
20: Umím tě zahrát, takže nevadí.
19: Jdete na rande. Těším se, až mi o něm povíte. Děkuju a hezký večer.
21: Naviděnou.
20: Naviděnou.
21: Komplimenty ohledně těla pozvednou sebevědomí. Zdá se být milá a hodná, takže uvidíme, co bude.
20: Byl to úžasný zážitek. Líbí se mi, že ví, kdo je a co chce, a to je velmi důležité. A na rande to se moc těším. Bude vzrušující se spolu seznámit, no a uvidíme, co pak bude. Je to napínavé. Snad si budeme rozumět.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ráda tě zas vidím.
1: Já tebe.
0: Těším se, že tě lépe poznám.
1: Napodobně.
0: Líbí se mi jeho styl, takový ležérní, takže... Dobře. Chci říct, že dneska rozhodlo tetování.
1: Aha.
0: Nejsem moc na muže s tetováním, ale dneska se s tím odlišil. Byl jsi jiný.
1: To rád slyším.
0: A moc milý, to musím říct.
1: Má příjemnou osobnost, vypadá laskavá a starostlivá. Není na co si stěžovat. Co plánuješ v budoucnu, žít v Oslo?
0: V Oslo si připadám doma. Nemám tu nikoho z rodiny, ti žijí v 6 různých zemích.
1: Jasně, všude možně.
0: Ano. A ty bydlíš v Oslo?
1: Ne, v Larviku.
0: A líbí se ti tam?
1: Jo, líbí, mám tam přátelé a příbuzné, což je pro mě důležité. Jsem tam spokojený.
0: To je dobře. Jsem trochu nejistá. Ale od začátku jsem věděla, že nemáme moc společného, ale myslím, že je tu možnost něco rozvíjet, no a uvidíme. Jaká muzika se ti líbí?
1: No, ne moc taneční a rytmická, zas tak rád netančím. Byl jsem na kurzu swingu, ale jinak nic.
0: Tančit se dá různě, horizontálně i vertikálně. Chce to být trochu tvůrčí. Na zdraví.
1: Na zdraví.

0: den.
1: Ahoj, Normo.
2: Zdravím, Tuvo.
1: Jaký to byl zážitek?
2: Zajímavý. Ale necítila jsem chemii. Vůbec tam nebyla.
1: Aha. A kde je Ole Christian?
2: Kdo ví?
3: Zdravím. Děkuji za včerejšek.
2: Já děkuji za včerejšek. Ráda tě zase vidím.
3: Napodobně.
2: Jak se daří?
3: Skvěle.
1: Už jste si trochu povídali. Tak jak to šlo?
3: Bylo hezké se seznámit, ale z mé strany to asi nebude víc než přátelství.
1: A jaký je to pocit?
3: Člověk přijde jako otevřená kniha. Musí to brát tak, jak to prostě je.
1: S uvážením všeho, jaké to bylo?
2: Hezká zkušenost. Poznat tolik mužů a tebe.
3: Také mě těšilo tě poznat, rozhodně. Jsi fajn holka.
1: Děkuji oběma za účast. Bylo mi ctí vidět vás oba nahé.
3: Naviděnou, děkuji.
2: Ano.
3: Třeba se zase uvidíme.
2: No, třeba.
1: Příště uvidíte. Jsi připraven na 5 pipinek?
3: No jasně.
1: Zvedněte boxy. Co se v tobě teď odehrává?
3: Chci vytáhnout ruce z kapes.
1: No, na téhle jsou chloupky. Vypadáš fascinovaně.
3: Je toho hodně najednou.
1: Je to pravda? Další informace o našem pořadu získáte na našich webových stránkách.
4: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

together.

0: úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
2: E-kondomy.
1: E-kondomy.cz.
3: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
7: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Oh.
9: Oh.
8: Oh, moment.
9: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u prodejců po celém Česku. Omoda.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dobrý. Jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
8: A dělej to taky ostatní.

0: srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Zase šílíte s cen na benzínkách? Už nemusíte. Řešením je BYD. Úsporná technologie superhybrid EMI a spotřeba už od 1,8 litrů na 100 km. Celkový dojezd přes 1300 km. Osmiletá záruka na revoluční blade battery a když chcete, jezdíte na elektřinu skoro zadarmo. Objevte vozy BYD. Špičková technologie superhybrid za cenu spalováku.
2: Nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: Mega výprodej je právě tady. Léto v Asko Nábytek startuje ve velkém stylu.
5: Asko Nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
7: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
8: A vrátil se mroží.
9: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
7: Už bylo na čase.
9: Mrož dělá léto.
10: Víte u nás v Naked Attraction.
11: Někdo říká, že je láska slepá.
12: Na mě to vidím.
13: Pěknou dlouhou předkošku.
12: Masakr.
11: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
10: Wow, pěkně.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko.
14: Tenhle pohled miluji.
11: Každou neděli ve 22 hodin.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Timková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
19: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
20: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Save the world.
1: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Staňte se i vy magnetem na výhody.

0: Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Intimní mycí pěna Chilinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified. Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bohemia Mini. Kdekoliv. Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
3: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
4: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
3: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
5: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
3: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
4: Já vás biju ještě.
6: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
11: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Miki,
12: Tereza
13: Maškova,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr
13: Švancara,
12: Martin
13: Hrada.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
8: Ty prďo.
4: Wow.
6: Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
5: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
18: E-kondomy.
0: E-kondomy.cz

What?

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa, touhami voní cíl.

Horký jsou noci jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi sáro mám přestat. Já zažil tu vztahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala jsi, v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. A nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

0: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet

0: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
1: Intimní mycí pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A sedmiletou zárukou. Nová Kia Sportage, nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelinové šaty za 159,90. Pantofle, cena s aplikací 79,90. A mušelinová blůza nebo šortky, cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
11: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
12: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.

Řekni mi proč. Proč tady nejsi? Řekni mi proč. Se cítím tak sám. A všechny ty hvězdy, co na nebi svítí, mě dovedou domů, kde tě furt hledám. Strašně mi chybí ty naše půlnoční debaty a vždycky po koncertě, jak jsme si volali. A už je to dlouho, co tady nejsi, jak pomalu vyhasli,

teď koukni na Emičku, je pomalu v pubertě. To trvalo chviličku a teď už se maluje. A myslím, že za chvíli se bez mě pobejde. A i když furt doufám, že si pak vzpomene, co teprve o díči. Miluje Messiho a miluje fotbal. To by tě bavilo. Jak když jsme koukali na mistrovství světa a vím, že bys byl ten nejlepší děda. A strašně ho mrzí, že jste se neznali. A někdy zas brečí, že nahoře spěchali a teď z toho zbyli nádherný vzpomínky a ty naše večery a francouzský

a dům, co si postavil. Jsme tu tak šťastní. A i když ty momenty pomalu zhasnou, a furt budu zalejvat ty tvoje palmy, abys tu zůstal s náma už navždy.

0: Tati, udělejme ještě nějakou blbost. Ty pupkáči.
1: Jsi pupkáč, ty jedinej.
2: Ne, to nebyla.
1: Otiku, spadne ti ta kamera.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Jedinečná nabídka v drogerii Teta. Připravte se na letní dovolenou s vybranými produkty na opalování oblíbených značek Nivea Sun, Astrid Sun a Helios Herb se slevou minimálně 40%. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev LEGO Edition fotbalový míč se slevou 20% jen za 1999 korun. Allegro.
6: Naučte své děti lépe hospodařit.
7: My už to měsme.
6: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
13: Užívat si léto, to se vyplatí. Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Esmara. Mušelinové šaty za 159,90. Pantofle cena s aplikací 79,90. A mušelinová blůza nebo šortky cena s aplikací 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
16: S Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
17: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafone.cz. Vodafone.

0: žijete naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV.

0: plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
2: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.

0: Zlevněte si v Tetě akční ceny díky kuponům. Získejte dodatečnou slevu 40% na všechny Nivea, antiperspiranty, deodoranty a sprchové gely. Nebo ušetřete dalších 100 korun na produktech Ariel. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days. Dny nákupů zajiště nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
7: V Globusu nyní ochucený Birel různé druhy za 18,90 a majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann's za 44,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
8: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo In.

vás. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified. Inovace v péči proti vrázkám.

0: A výrazně za Jakubem.
1: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Jste si to vyklikal všechno.
0: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
2: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
0: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Já vás biju ještě.
3: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělej to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
12: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
13: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.

Nechceš toho moc, jen chceš pomník. Nebo aspoň bystu a bystu. Zastavil se a řekl si dík za to, co jsi tu nechal lidstvu, jak nebál se zbej bojovník. Není zač, chtěl bys obět aspoň celý svět.

0: dat je hier weer mee doet. Hey, kom, ze genes. Hey, kom, ze genes. Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání se žene. Tak.

0: Maximální úspora v drogerii Teta. Zubní pasta Lakalut Active za skvělých 59,90. Nebo objevte slevu 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc. Objev třeba 12-kilové balení Kalibra se slevou 16% jen za 1199 korun. Allegro.
3: Pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
4: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
5: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
6: Nakup tablety do myčky JAR na alza.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: V Globusu nyní káva Nescafé Gold za 177,90 nebo 44 kapsiček pro kočky Felix za 269,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
11: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
12: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Říká se, že na obří výhru v loterii se nedá připravit. Blbost.
14: Žádné háčky s nafukováním. S plným tiketem vždy o 200 mega. Když to klapne, máte všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Inovace.

0: péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Jo! Napínavé finále je u konce. Paní Jarmila sice bojovala jako mapet, ale nakonec skončila výrazně za Jakubem.
7: Já vám teda gratuluju, ale vůbec vám to nepřeju. Vy jste si to vyklikal všechno.
6: Myslíte, že toho musíte hodně vědět, abyste si vybrali tu nejlepší pojistku? Vůbec ne.
8: Na klik.cz vám bleskově porovnáme nabídky povinného ručení od A do Z a nejvýhodnější pojistku si prostě sami vyklikáte.
6: Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
7: Já vás biju ještě.
0: Váš den je plný výkonů. Kia Sportage drží tempo s vámi. Legendární SUV plné nejnovějších technologií pro život v pohybu. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací. A 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.

Bangkok, Londýn, Miláno, Madrid, Vila, moře a bílej písek. Mám tu taky rád, ale ne vedle těch, který myslí v číslech. Až uvidím čistou duši, mě nezajímá, co ty věci stály. Sednem třeba do Lamborghini na Santorini, mám větší plán.